0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Taky Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Welcome to my house. It's my house.
1: Hudba, kterou chceš slyšet.
2: Lidi, který chceš vidět.
1: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
2: Fajn, co?

0: Zapnij Fajn.
1: Fajn.
0: Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: All the hits. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky

0: Dobré ráno, ahoj lidi, já vás vítám při neděli, při fajn víkendu, zase se slyšíme spolu, jenom teda zase o hodinu dřív, ano, není 8, je 7, ale to neznamená, že to nezvládneme. Já věřím, že jste naprosto ready, za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den, taky oslavíme narozky jednoho songu, no bude tady toho spoustu, připravte se na to.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby Miles Smith, nebo právě teď Tate McRae, Revolving Door, právě teď u nás na Fajnu.

Giant Rocks, neskutečnej song Want It Back. Tady nám dojíždí v 7 hodin a 14 minut u nás na Fajnu. A my si musíme říct, co je dneska vůbec za den, protože není samozřejmě jenom neděle. Ale ta samozřejmě je taky, to nemůžu popírat. No, ale například je Národní den sester, takže jestli máte sestru, vzpomeňte si na ní minimálně v podobě Reelsku, TikToku a pošlete jí něco vtipného. Vždycky to stojí za to, tu mojí to vždycky tak hezky povzbudí a pošle mi nějakého smajlíka, ne vždycky úplně pozitivního, ale smajlíka pošle. Nebo taky narozeniny má Charlie XCX, krásný 34., to znamená happy birthday. No a jak jinak oslavit právě její narozky, než si dá její songu, to znamená právě teď Charlie XCX 360 u nás na Fajnu.

0: Metafix, Big City Life. Stejně velký, jako žijeme my u nás na Fajnu. Stejně jako na Fajnu, žijeme od rána do večera. Robin Schulz, Sigala, Zoe West, AM 2 PM. Song, který nám to hrozně rád připomíná. Je to jednoduchý, žijeme od AM do PM. Stejně jako naše songy a jeden slaví dokonce i narosky, ale o tom potom.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

minimálně pomocí tohohle Vengru to na fajnu rozjíždíme od rána do večera. Robin Schulz, Sigala, Zoe West, AM2PM. A teď si společně oslavíme narozeniny jednoho neskutečného Vengru. Má dneska narozeniny song Talk Dirty a Jason Derulo. No a nejenom, že slaví 13 let, to je taký malinký, no, vyšel 2. srpna v roce 2013 a stal se jedním z největších hitů jeho kariéry. Malinko ho proslavil. No a samozřejmě my si ho musíme taky dát. Tohle je jenom menší ochutnávka, například na vrcholu hitparád byl ve Velké Británii, Německu nebo Austrálii a dostal se dokonce i v občas výš. Protože to, že byl na vrcholu hitparády, je hezký, ale v některých zemích se dostal dokonce až na první místo. A co by jsme to byli za rádio, kdyby jsme si nedali tenhle banger úplně celý u nás na fajnu. Pojďte do toho s náma, stojí za to. Good jazzy.

0: BTS Come Over u nás na Fajnu. A za chvilku královna Edenu Eva Farná, její Perpetuum mobile. Nebo důvod, proč studenti milujou Prahu. A nejenom Češi, ale celkově i zahraniční studenti, proč radši jedou do Prahy, než třeba do Vídně, do Francie, nebo kamkoliv jinam. To za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.
6: Disco. X on the

Ahoj, Beautiful Life, a my se na Beautiful Life na Fajnu podíváme v podobě naší Prahy. Protože prej pro zahraniční studenty je právě naše hlavní město extrémně atraktivní. Máme prej super výběr oborů, celkově fajn studentský život, je to super na náklady oproti třeba Londýnu nebo Paříži, což samozřejmě pro Čechy, pro český studenty, kteří si pomalu ani nemůžou dovolit bydlení, je malinko diskutabilní. No ale celkově se jim prej Praha líbí. Ano, je krásná, to absolutně nikdo nemůže popírat. No ale jakoby na rovinu mně to přijde extrémně překvapivý, protože naopak já jako Češka bych si strašně ráda někdy zajela do zahraničí studovat nebo se podívat. No a právě pro ty zahraniční studenty je atraktivní právě naše Praha. Ale já si myslím, že je to normální. Jo, že prostě pro zahraničí, radši by přijeli jinam, to znamená k nám, pro ně, pro zahraničí, do zahraničí. No a naopak my bychom se radši podívali například k ním. Je to strašně zmatený, zároveň strašně logický. Stejně jako naše songy, který vám vždycky vyčistí hlavu, zlepší náladu a udělají pro vás všechno, co potřebujete. Za hrupu skupina One Republic nebo teďkon Cameron Whitcomb, jeho Medúza, tohle všechno u nás na Fajnu.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: já vás vítám u naší druhé společné hoďky. 8 hodin, přesně ideální čas na odstartování hodinky, ve který si dáme nějaký bizárky. Buďte na to ready, vždycky stojí za to. Do té doby naše songy, třeba Dua Lipa, Tim Impala, nebo teď už...
1: Fajn víkend.
0: All day and night, Jax Jones. Všechno je ready? Doufám, že i vy jste ready.

hodiny a 10 minut u nás na Fajnu. No, my si dáme Tinder, ne každý ho používá, ale strašně moc lidí má na Tinderu minimálně účet. No a prej, právě tahle super aplikace nebo celkově seznamky úplně změnily náš pohled na randění. Sice teďko máme víc příležitostí v uvozovkách, protože člověk může potkat kohokoliv i z jiného města, i když do toho města vyloženě nejede. Jednoduše z celé republiky si můžete najít partnera, což je vlastně super. No, na druhou stranu prej dlouhodobých vztahů úplně nepřibývá, naopak spíš přibývá jednorázovek, který ne vždycky dopadnou úplně nejlíp. No ale hele, když už máme takovýhle možnosti, tak toho využijte. Jenom prosím vás, v dobrým, ne vždycky je úplně dobrý používat všechno, jenom abyste si našli partnera. Občas je fajn, aby člověk šel i třeba mezi lidi, potkával je a třeba tam taky někoho najde. Další tip, jak si někoho najít, no ale... Hele, jestli jste single, není to ostuda, jo. Každý jsme nějaký. Třeba my na Fajnu tady máme super songy, teď už Chemical Brothers, jejich Go.

0: zase neskutečný banger, I like the way you kiss me. A konečně si společně dneska dáme talk. Mám připravenou jednoduchou otázku a zajímá mě vaše odpověď. 724-634-634, kolikrát jste si koupili permanentku do fitka a nevyužili ji? No ale mě nejde jenom o fitko, celkově jakoukoliv permanentku, nebo jste si třeba předplatili nějaký kurz, no a pak jste tam nechodili. Jednoduše do něčeho jste narvali peníze a potom, no, nebudu tam chodit. 724-634-634, napište mi, za chvilku si o tom společně popovídáme malinko víc. Do té doby třeba Dave, Thames, Rain Dance nebo Pink Panther, zadal jsem Stay Tight, playlist nabitej, pojďte do toho s náma.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Poslouchej Fajn online.
2: Přes webovky fajnradio.cz.

Song, se kterým americká krasobruslařka Alyssa Liu vyhrála zimní hry Pink Panther, zrala sníh Stateside, no a pernamentka do posilovny. Téma, který se řeší už bůh ví kolik let a celkově vlastně posilovna. Protože lidi chtějí vypadat dobře, celkově se dostat do formy, no ale ne každý právě do té posilovny chodí. No a já jsem se vás ptala, jak to máte vy. Jestli jste si někdy koupili právě pernamentku nebo cokoliv, no ale nevyužili jste to. A bylo úplně jedno, jestli je to fitko nebo cokoliv jinýho. Napsala mi například Anička, ahoj, několikrát. Upřímně, fitka nebo celkově... Jo, celkově podniky žijou hlavně z mých nevyužitých peněz. No, tak vidíte, občas se vyplatí chodit, abyste nebyli jako Anička, protože prostě dotovat jenom tak celkově takový centra není úplně OK. No, napsal třeba Karel, ahoj, to bych si nikdy nedovolil, nemám peníze vůbec na nic, na to, abych ještě vyhazoval někam do fitka. No, takže určitě každý to máte malinko jinak, no, ale já jsem se taky třeba dozvěděla, že fitka prodávají víc pernamentek, než by měli, protože ví, že ne každý člověk bude chodit každý den, to znamená, že fitko se nikdy úplně nenaplní. No ale co se vždycky

0: Till Dawn. Steve Up Till Dawn. Nebo song, který vám vždycky připomene, že je fajn řídit bezpečně, a to ať váš život, nebo třeba auto. Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Věřte mi, vždycky je lepší řídit s čistou hlavou úplně ve všech situacích. Je fajn řídit v autě, samozřejmě ten řidičák se hodí, no ale i ten život občas není úplně ve všech směrech jednoduchý, no ale o tom až za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: I'm Lily Bean.
8: It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
10: Fine.

A jestli po pár letech vztahu na sebe nekoukáte se svojí partnerkou nebo partnerem jako dva hlavní hrdinové z romantického filmu, no tak si z toho nic nedělejte. Jenom nám prostě Netflix malinko lhal, nebo celkově jakýkoliv filmy nejsou úplně realita. Jednoduše, prvotní jiskra, kterou většina z nás ve vztazích mívá, není realita. Přesně tak, prostě po nějaký chvilce už to vyprší a musíme s partnerem přežít jinak než extrémně romanticky. Jsou lidi, kteří tady tu super jiskru mají spíš později než dřív, že se třeba poznávají na začátku vztahu, řeknou si uvidíme, no a pak třeba po půl roce naopak právě přijde tohle jiskření, krásná jiskra a dejtíky do noci, psaní do noci, no každý to máme malinko jinak, ale celkově tahle fáze vždycky skončí. Musíme na to být všichni připravení, ale vlastně to není špatně. Jsme všichni jenom lidi a tohle se děje úplně všem. Stejně jako úplně všichni jsou absolutně nadšený z našich songů. Za chvilku super kapela, která rozzářila před nějakou dobou naše Letňany, Imagine Dragons, jejich Bones, nebo teďkon Beberexa, Faithless, New Religion, právě teď u nás na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: www.fajnradio.cz
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Weekend Three Show. Dobrý dopo, čau lidi, 9 hodin přesně, ideální čas na odstartování naší další společný hoďky, jsme přesně v půlce, je to neuvěřitelný, no a dáme si třeba hlasování, nebo nějaký hudební bizárky, bulvárky, však už to znáte, no ale do té doby i nějaký songy.
1: Fajn víkend.
0: Bude tady třeba Alex Warren nebo teďkon Coldplay, Tiny, Weep Rain na Fajnu.

Lost Frequencies. Where are you now? V 9 hodin a 9 minut na Fajnu. A Toxic Love, to není jenom výraz, který většina z vás používá, když vidí našeho ex, ale taky je to nový EP od Kellyna, ze kterého jsou všichni extrémně hotoví. Prej na EPčko teasoval už nějakou dobu, většina lidí o něm věděla, jestli vy mezi ty lidi nepatříte, nevadí. Jo, ale ne každý známe všechno, no to neznamená, že si nějakou songu nemůžete pustit. No ale právě Toxic Love malinko vzpomíná na jeho bejvalý vztahy a třeba většina z nás může znát jeho songu, která se jmenuje PPP, hodně basic řečeno, nejlíp se podle toho najde, kde právě taky mluví o Toxic Love. Je už malinko starší, ale očividně jeho songy naráží často na podobný témata. No ale u nás na Fajnu máme songy, který například vám pokaždý zvednou náladu. Za hluku Justin Bieber nebo teďkon Bella Kay, I love it, I love it, I love it u nás na Fajnu.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.

Neskutečný herista z jeho American Girls. A my si na fajnou dáme jedno headlinera Super Bowlu. No ale ne úplně, jak jsme zvyklí, protože prej se bude řešit už teď Super Bowl roku 2027. Ano, máme teprve rok 2026 a nedávno se řešil ten, co teď vlastně byl, no ale my už nově oficiálně víme pro příští rok, když ono to vlastně není zase tak překvapivý, protože v dnešní době je to docela normální, že se to takhle rok dopředu řeší. Je to nikdo jiný než Justin Bieber. Všechno je takový údajně, se říká, no ale on už prej podepsal smlouvu a má to tak jako pojištěný. Jak to bude, na to si budeme muset počkat, třeba se z toho sám ještě nějakým způsobem vyškrábe, no ale co se nikdy z našeho playlistu nevyškrábe, tak jsou super jako songy. Za hluku Rudimental nebo teďkon Robin Schulz, World Gone Wild u nás na fajnu.

0: Neskutečný song, který nám sice nepřipomíná úplně nejlepší období, ale i tak song jako takový je skvělej. Sofian Mešmeš 2020 Vision, no my si společně dáme jedno menší rozhodování. Mám připravený dva songy a mě zajímá, který je podle vás lepší. 724-634-634, jednoduchý telefonní číslo, no a dva songy. Jako první Adela, Ain't in LA. Song, který nedávno vydala a už začal bořit hudební hitparády. Nebo je tu mladá Rugail, hvězda naší Next Generation a její The Dress I Want. Je to čistě na vás, který z těchto songů si pustíme. 724-634-634.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Temperacity, South Average, song, který nám dojíždí v 9 hodin a 52 minut na Fajnu, a taky nás čeká jeden vítěz. Já jsem vám pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je lepší, aby jsme mohli obohatit náš playlist. No, výherce byl vlastně naprosto jasný. Adela, její Ain't in You and in LA. Jedna z jejich největších novinek, ale já se vlastně nedivím, že vyhrála, protože za poslední dobu minimálně právě zpěvačka Adela je jedna z nejpopulárnějších na celém světě. Nejenom na Slovensku nebo třeba u nás v Čechách, i když je to Slovenka, ale obecně i třeba v Americe je poslední dobou opravdu hodně známá a hodně vidět. No, proto si celý její banger dáme právě teď u nás na Fajnu.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Fajnpo, čau lidi, já vás vítám u naší poslední společný hoďky, ve který bude například neskutečná ženská logika nebo poslední fakt dne. Však to znáte, všechno si společně užijeme, dáme si taky super bangry, třeba za chvilku Zara Larsson nebo Raveliny.
1: Fajn víkend.
0: No ale teď už DJ Fresh. Gold Dash právě teď u nás na Fajnu.

Ravelin a Rex Orange County, jejich Love Me Not v 10 hodin a 11 minut u nás na Fajnu, no to znamená start ženský logiky. Podle všeho, my ženy mluvíme víc než muži. Celkově vyplýtváme za den mnohem víc slov. No ale tak se nedivte, když vám musíme furt něco vysvětlovat.

0: Neskutečný song na rozjezd správního dne, Panic at the Disco, High Hopes. My jsme si ho na Fajnu pustili, i když ten den už rozjíždíme docela dlouho. Ale možná někdo z vás ještě pořád je v takovém tom sleeping moodu, je to možný. A proto tam za chvilku pošleme další song, který vás ještě víc probere. Tate McRae, její Just Keep Watching. Člověk, který začal s tancem, potom se zjistilo, že umí krásně zpívat, no a je to už i zpěvačka. Neuvěřitelný. Nebo tady bude třeba Taylor Swift. Playlist nabitej, pojďte do toho s náma.
1: To nejlepší z hitparád.

0: keep watching.
1: Neskutečná Tate McRae, její Just Keep Watching. Člověk, co umí krásně tancovat, ale taky neskutečně zpívat u nás na Fajnu. A teďkon menší small talk. No ale nejenom s váma, ale obecně informace právě o small talku. Protože prej strašně moc lidí právě small talk vést neumí. No ale je to dost blbě, protože díky tomu navazujete vztahy, nebo si je můžete celkově zlepšit. A nejenom vztahy, ale i vaši náladu, pracovní výkon. A je to celkově klíč k lepšímu životu. Ano, těch klíčů k lepšímu životu máme strašně moc, všichni o nich mluví a tamhle to musíme dělat tohle, tohle tam, no, známe to, prostě strašně moc návodů, aby jsme byli šťastnější. No ale právě prej small talk nám může i zachránit třeba partnerský vztah. Jednoduše klíčem ke všemu je komunikace. A skvěle komunikovat můžete například, i když posloucháte super songy, třeba teďkon Benson Boone, jeho Sorry, I'm here for someone else, právě teď na Fajnu.

0: Cameron Vitkony má dneska skutečně song King of Fear. No a my než se rozloučíme u nás na Fajnu, tak tohle je tady svým s jeho Mr. Know It All. Song, který si dáme už za chvilku. A pamatujte si, už nám zbývá jenom 23 minut Fajn víkendu s Míšou, tak se užijte do poslední minutky.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: neskutečný song, který nám dojíždí v 10 hodin a 47 minut na Fajnu. A taky se končí, nebo se loučíme s Fajn víkendem s Míšou. Já doufám, že jste se 4 hoďky užili. Slyšíme se zase příští víkend nebo v týdnu ve zprávách. Je to čistě na vás. Tak ahoj.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Čau lidi. No, před chvílí jsme se loučili, ale vlastně se zase slyšíme. Ano, malinko ironický. No, ale kdo se tady třeba nebyli a neslyšeli jste, že už jsem se rozloučila a měl tady můj kolega Kuba. No, ta Kuba tady není, bude tady za nějakou chvilku. Bohužel se mu stala osobní záležitost, kterou nemohl odložit, což je naprosto pochopitelný. To znamená, že ještě chvilku tady budeme spolu a vy si připravte vaše talíře, hrnce a všechno, protože si spolu něco uvaříme, ale to je za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby je třeba Lola Janky Messi u nás na Fajnu.

James Young, neskutečný song Infinity v 11 hodin a 9 minut na fajnu, neboli ideální čas na oběd. Ano, mohli byste se se mnou hádat, že oběd, to je záležitost, kterou budu řešit za hodinu. No ale určitě jsou lidi, kteří už teď se na oběd připravujou, neboli vaří. A je mi úplně jedno, kolik vám je, jo? Když jste třeba děti a čekáte na to, až vám uvaří rodiče, nebo třeba právě už jste rodič a vaříte pro svoji rodinku, nebo třeba jedete v autě a chcete zastavit někde na pumpě, v mekáči, je to fakt úplně jedno. 724-634-634, napište mi, co budete mít, nebo co třeba máte k obědu. Jako jsou lidi, kteří tady v tu dobu si to snídají, ale jsou lidi, kteří tady v tu dobu právě už obědvají. No, zajímá mě, co si dáte, abych taky věděla, co si mám dneska dát. No a za chvilku si o tom popovídáme. 724-634-634. Do té doby třeba Užel, nebo třeba 8&8, neskutečný song Moving to the Sun u nás na Fajnu.

0: Calvin Harris, taky neskutečná Dua Lipa u nás na Fajnu, jejich One Kiss. A konečně se můžeme podívat na oběd. Já jsem se vás před chvílí ptala, co dobrýho si dáváte nebo dáte. No a napsala například Terka, že ona nejradši jezdí na obědy k rodičům, že to úplně miluje, naprosto souhlasím. Jede na kachnu s knedlíkem a zelím. Ještě jsem strašně dlouho neměla a nejlepší vždycky bylo od mýho táty, takže absolutně, absolutně chápu. Nebo taky třeba Pepík dneska k obědu má lízátko, protože má kocovinu, ano, je neděle, chápu, občas se stane. Nebo tady taky přišla super zpráva, že někdo k obědu má kafe. Já jsem měla včera k snídani a k obědu kafe a upřímně mi to neudělalo úplně dobře, takže doporučuji prokládat alespoň něčím, aby vám bylo líp. No ale co vám vždycky udělá skvělé právě i třeba na kocovinu, tak jsou super songy. Za chvilku Tom Gregory nebo teďkon Eva Farná, Perpetuum Mobile, tohle všechno za chvilku u nás na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.

neskutečný song Diamonds, který nám dojíždí v 11 hodin a 31 minut. Při Fine Weekendu ještě pořád s Míšou. A já mám pro vás další důležitou otázku. Jaká verze vašeho jména vás extrémně štve? Protože na rovinu každý máme nějaký nick, který je nám nesympatický. Já jsem Michaela, ale strašně moc lidí říká Michalo, ne. Já jsem Michaela a myslím, že takhle to mají úplně všichni Michaely, že prostě Michala absolutně ne. No a každý má podle mě něco, co mu vadí. A může to být cokoliv, třeba strašně moc Míš, jako jsem já, nemá ráda třeba myška. Jo, je toho strašně moc, vyberte si 724-634-634, napište mi a za chvilku si o tom popovídáme malinko víc. Do té doby třeba oslavenkyně Charlie XCX, dneska slaví neskutečné narozky, nebo teďko Nico Santos Ray of Light u nás na Fajnu.

0: Eliza până sună fainul. A pojďme se společně podívat na vaše neskutečné odpovědi. Napsala například Eva, že nesnáší oslovení Evičko. To se prý v ní vaří krev. Nebo taky, ahoj, já před lety nesnášela, když mi někdo řekl Klárko. Když mi bylo 11 až 35, ale teď ve svých 43, když jsem se vrátila na váhu z doby, kdy mi bylo ještě těch 20, tak jsem fakt skutečně happy, když mi někdo řekne Klárko a užívám si to, že to pro mě takový návrat do mládí. To je strašně krásný. A já se ještě vrátím k zadání. Ptala jsem se vás, jaká verze vašeho jména vám vadí. Co prostě nesnášíte přes dívka, může to být úplně cokoliv. Napsal taky třeba Míra, že mu vadí Mirek, protože mu to přijde hanemný a přesně o tom já jsem mluvila. Jednoduše všechny Michaely nesnáší, když někdo řekne Michalo, protože to je prostě hanemný a není to stejný jméno. Prostě ne.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar.
6: This is Bruno Mars.
7: I'm Lil Peepy.
8: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

Tame Impala, Jenny Lee, Dracula. Neskutečný song, 11 hodin a 54 minut na Fajnu. A my si dáme jedno strašně důležitý téma. Ne, opravdu mi nebudete věřit, ale balkon je pro lidi strašně důležitý. Já jsem z osobní zkušenosti teďkon zjistila, že prostě, aby člověk přežil, tak opravdu potřebuje balkon. Možná si můžete myslet, že jsem totálně divná, ano jsem, ale já jsem se o tom bavila s jednou svojí známou, která taky právě má balkónek a to je jako kdybyste odešli úplně někam jinam. Samozřejmě zahrada, to už je úplně nej level, když jsem byla malá a u rodičů jsme se vždycky hráli na zahradě, třeba se ségrou, nebo tak celkově. Samozřejmě ano, větší, lepší, nemůžu popírat, no ale alespoň ten balkon v tom městě je takový podle mě bare minimum. Ano, ne, každý byt má prostě balkon a tak dále, ale i tak. No, holt jsem se asi rozmazlila týdnem v novém bytě, no jo, stává se. Ale obecně jsem si pak ještě vygooglila, že prej lidi s balkónem jsou obecně šťastnější. Kolik je na tom pravdy, samozřejmě nevím, ale já sama to potvrzuju. Jak to máte vy, to si můžete nějakým způsobem promyslet v hlavě a pomoct vám k tomu můžou například naše songy. Právě teď Alex Warren, jeho Passenger.

0: Everything's Alright u nás na Fajnu. A bude taky Everything's Alright, až já konečně od toho mikrofonu dneska odejdu. Přesně tak, tenhle čas konečně nastal. Kuba už je tady plně ready. Užijte si s ním alespoň ty dvě hoďky, který věřím, že dáte, mega si užijete. A my se slyšíme, jak už jsem vám vlastně dneska jednou říkala, buď příští víkend od 7 do 11, nebo ve zprávách. Je to čistě na vás. Tak čau.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Fajn, vždycky hot.

Čau lidi, zdravím vás, krásný neděli, máme 12 hodin, 1 minutu a my si dneska řekneme něco o tom, na co si máte dát pozor u dokonalých mužů, takže určitě poslouchejte dál, ať o tuhle pecku nepřijdete a my si mezi tím pustíme nějakou fajn písničku, třeba Mike Posner, I took a pill in Ibiza, tak poslouchejte dál, posloucháte fajn.

Boy a Moby a Sophie and the Giants Last Summer, to nám teďka dohrálo na fajnu, máme krásných 12 hodin, 11 minut. Hezkou neděli, není ani horko, ani zima, tohle mám prostě rád, optimální počasí. A já se chci zeptat, máte doma dokonalýho chlapa? Protože jestli máte doma dokonalýho chlapa, nebo potkáte doma dokonalýho chlapa, co se zdá jako naprostej úlovek, charismatický, spolehlivý, je to pozorný člověk, a pak zjistíte, že se možná za tou fasádou skrývá jeden ze sedmi vztahových archetypů. Aspoň tohle je věc, tohle je článek, který jsem četl teďka na internetu, kde se píše o tom, na jaký archetypy si u chlapu máte dávat pozor. Máme tu vychovatele, co z péče udělá potřebu partnerku řídit, bad boye, co se staví sám za sebe na první místo, milýho kluka, co nikdy neřekne, co si doopravdy myslí, rytíře na bílém koni, ze kterého se stane závislost, obchodníka, co vede vztah jako účetní bilanci, a Petra Pana, co utíká před zodpovědností, a taky svůdníka, kterýmu pak získání partnerky rychle vyprchá zájem. Tohle je podle psychologů, si skoro každý projde nějakou z těch rolí, problém nastává, až když se stane tou jedinou, a to já nikomu nepřeju. Doufám, dámy, teda, že nemáte jednoho z těch sedmi dokonalých chlapů doma, ale co máte určitě doma, nebo možná v autě, je tahle skvělá písnička Rue Gale, Pretty on Paper.

Alan Walker a Sam Solheim Faded, to nám teďka dohrálo na fajnu. Tohle je fajn písička a my si pustíme ještě třeba tuhle. One Republic, Need Your Love, tohle je taková osobní zpověď Ryana Tedera, to je hlavní zpěvák One Republic. Ryan Teder pomáhá spoustě zpěvákům po celém světě psát jejich písně a je to multitalentovaný, tvůrce. Zajímavost je, že na téhle písničce dělali přes rok a Teder prý hledal skladbu, co má magii a tohle byl přesně ten sound, který hledal. A bych řekl, že se docela trefil, tak si ji za chvilku dáme.

0: Český Flash. Fajn.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
0: Poslouchej Fajn online
2: přes webovky fajnradio.cz. Back to the hits. Fajn.

Another a 54 Ultra, to je songa, která nám teďka dohrává na fajnu Talk to You. Máme 12 hodin, 32 minut a já se chci zeptat, jak to máte s All Inclusive? All Inclusive znamená neomezené jídlo a pití a rozhodně ne, naber si tolik, kolik chceš. To aspoň teda zjistila teďka šestice ruských turistek v tureckém letovisku Manavagadan. Když si z bufetu nabrali několik nádob baklavy a pak se s nima chystali vycestovat pryč. Samozřejmě to neuniklo personálu, který je okamžitě oslovil s tím, že by baklavu měli minimálně zaplatit, než s ní odjedou. Což turistky odmítli a nakonec pohrozili, personál pohrozil turistkám policií a na to reagovali tak, že se schovali na záchod a pokusili se tou sirupem nasáklou baklavu spáchnout do zákona. Což samozřejmě způsobilo to, že se celý záchod ucpal. Takže nakonec opravdu personál musel zavolat policii, musel dokonce zavolat i instalatéry a nakonec turistky všechno museli zaplatit. Je to vtipný. Za mě je to super, je to taková instantní karma, já si myslím si, že si tohle dámy rozhodně zapomenou a příště, až pojedou někam na All Inclusive, tak si budou brát tak akorát, jak by to mělo být. A jak by to taky mělo být, je Gigi Perez a Sailor Song, který si teďka pustíme.

0: Somber Potential, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, 12 hodin 43 minutek a my si třeba za chviličku pustíme taky tohle. Damiano David, Tyla a Neil Rogers v jejich songe Talk to Me. Damiano prej tuhle songu napsal ve chvíli před svým turné a od začátku věděl, že to má být duet, a tak to nabídl Tyle, protože se inspiroval jí písničkou Water. A třešnička na dortu, Neil Rogers se přidal sám, protože prostě je to epický song. A já s tím naprosto souhlasím. Tak tohle uslyšíme za chvilku. Na Fajnu.
1: Už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

Ray, where is my husband? To nám právě teďka dohrálo na Fajnu. Máme 12 hodin 51 minutek a já se chci zeptat, poznáte, která fotka je reálná nebo která je vygenerovaná AI? Tak od dneška už se bát nemusíte, podle expertů to teda by the way dokáže málo kdo, a proto od dnešního dne, od dnešní neděle platí v celý EU nový pravidlo. Obsah vytvořený AI, který působí jako reálný, musí být povinně označovaný. A netýká se to jenom fotek a videí, ale třeba i chatových asistentů, a firmy mají na zavedení 3 měsíce a důvod je úplně jasný, nám všem. Deepfakey jsou všude na internetu a je potřeba se jim vyhnout a já jsem strašně rád za to, že Evropská unie tohle zavedla. Čekal jsem, že se to stane o trošku dřív, ale hold, legislativa je legislativa, byrokracie je byrokracie, tyhle věci prostě hold chvilku trvají. Hlavně, že to přišlo. Já už mám dost toho, jak na Instagramu furt vídám nějaký videa a nemůžu říct, jestli jsou pravý nebo ne, tak díky tomuhle se nám všem snad brzy zlepší život. A teďka už Google, topic as ever, take me away. Posloucháte Fajn.

0: Dominik Fike, White Keys, to nám teďka dohrálo na Fajnu, máme 12 hodin 58 minut a to je jediný, to znamená jediný, končí nám první společná hodinka tady o víkendu a my se vrhneme rovnou dál. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
12: Čau, tady Sofian.
13: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
14: Posloucháš Fajn Radio?
13: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
15: Od pondělí do čtvrtka.
13: 8 večer.
14: Next Generation.
13: Přidáš se?
16: Fajn.
8: Vždycky hot.
13: Vždycky.

Čau všichni fajňáci, já vás vítám ve druhé hodince tady na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. Máme 12 hodin, 59 minut za minutku, přesně jedna hodina a je to krásný. Venku máme krásný počasí, ani ne horko, ani ne zima, tak akorát. A my si za chvilku popovídáme o vašich jménech. Já vím, že jste s kolegyní Míšou o tom před chvílí bavili, takže na to navážeme a já se vás zeptám, jaký jméno byste měli mít, kdybyste se narodili třeba trošku v jiném alternativním vesmíru. Ale ještě předtím se vrhneme třeba na Hozier, Nobody's Soldier. Posloucháte Fajn.

0: Independent a Simple, Annie Mary, Rock Baby, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 13 hodin, 10 minut, omluvám se, a vy jste si s kolegyní Míšou povídali o různých verzích vašich jmén, jak to nemáte rádi, když se jmenujete Klára, jestli vám někdo říká Klárinka, jak vás to štve, a já se chci bavit o tom, jak byste se jmenovali, kdybyste se narodili v jiném alternativním vesmíru. Chtěli vás rodiče přejmenovat, třeba například u mě, já jsem se neměl jmenovat Kuba, ale měl jsem se jmenovat Matěj. Mě zajímá, jestli je mezi váma někdo, kdo se měl jmenovat jinak, nebo jaká byla verze vašeho klučičího nebo holčičího jména, opačného pohlaví, kdybyste se měli narodit v jiném pohlaví. Jaký by bylo vaše jméno? Tohle mi můžete psát na číslo 724 634 634. Já si ty vaše odpovědi počtu a zase se společně, jako vždycky, pěkně pobavíme. A mezi tím BTS Swim, to nám zahraje na fajnu. Zatím.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Jazzy J na featu s B.O.B. Price Tag, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 12 hodin, 21 minut a já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jak byste se jmenovali, kdybyste se narodili v alternativním vesmíru. A bavili jsme se o Klárce, já jsem uvedl příklad Klárky, takže mi přijde fair, abych s Klárkou taky navázal. Napsal vás strašně moc a já vám za to děkuju, děkuju za všechny odpovědi, ale přečtu tuhle jednu konkrétní. Ahoj, já jsem se jako kluk měl jmenovat David a proto se teď tak jmenuje můj syn, to je krásný. Jinak nemám ráda, když mi někdo říká Klárko, Kláro, máme radši Kláry. Kláro, trefila jsi to naprosto přesně.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn. Are you ready for this?

0: Metro DJ.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Ava Max, Spotify, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme 13 hodin, 35 minut. A já se chci zeptat, máte rádi kosmické události? Srpen totiž nabídne pořádnou letní podívanou. Meteorický roj Perseidy, určitě to všichni známe, se vrací. Přezdívá se mu slzy svatýho Vavřince a maximum těch Perseid přijde v noci ze 12. na 13. srpna, ale to budou prakticky optimální podmínky, takže určitě, pokud máte rádi tyhle ty vesmírné události, udělejte si na tenhle ten večer čas, jděte třeba se svojí milovanou polovičkou, projděte se, udělejte si hezkou procházku, lehněte si na deku a pokochejte se neuvěřitelnou kreací našeho vesmíru a týhletý krásy, kterou budeme moci pozorovat ze 12. na 13. A já sám už jsem na Perseidách několikrát byl, takže to naprosto doporučuji. Myslím si, že to zážitek, který by měl vidět prostě úplně každý. Takže pokud máte i třeba děti, vemte je sebou a užijte si krásný večer. A teď už Cyan Darkrod, I Will Be Waiting, u nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Benson Boone, The Time of My Life, to nám teďka právě dohrálo na Fajnu. Máme 13 hodin, 43 minut a my si pustíme třeba taky tuhle songu. David Guetta, Teddy Swims v tomhle tým, nový spolupráci, gong, gong, gong. Jen tak fun fact, viděli jste, že Teddy Swims si vymyslel svoje umělecké jméno ze zkratky Someone Who Isn't Me Sometimes, což má reflektovat na to, jak on zkoušel různý hudební žánry a dokonce i muzikál. A z této zkratky vlastně vzniklo Sims a já bych řekl, že docela dobrý jméno. Co myslíte vy? Tak tohle za chvilku uslyšíte na Fajnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Tiffany Harris a její Vertigo, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme 13 hodin 51 minuta a kamarádi, to znamená jediný, náš společný čas se pro dnešek naplnil, za mne přijde naše kolegyně Kristýn, takže se na ní můžete těšit a já bych to asi ani neprotahoval, za chvilku už Kalit a Love Tied Up a vy se mějte krásně, ahoj! New track on file. Fine.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
4: Lidi, zdá se mi to až skoro nereálný, jak už dlouho jsem tady nebyla. No nic, čekají nás 4 nabitý hodinky, 14.01 aktuální čas. Lidi, vy jste mi tak chyběli. Celkově tohle mi extrémně chybělo. No tak když už jsme na tom začátku, tak jestli ještě nemáte plán na dnešní neděli, tak neodkládejte mobil. Mám 3 tipy, které jsou každý úplně jiný. Od Brazílie přes Sherlocka Holmesa až taky do budoucnosti. Tak rozhodně vyčkejte, taky budeme řešit, co vy máte v plánu. Tak vydržte a teď už skvělý bangry. Právě teď.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Fajn.
4: Správný léto by nebylo bez Daft Punk Get Lucky. A to se dáme právě teď. Pak ještě třeba Sombr nebo taky Miles Smith. Rozhodně zůstaňte s náma na Fajnu.

You, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu o víkendu. No a máme neděli a to nemusí být jenom o gauči a větě, tak co dneska budeme dělat. Jestli ještě nemáte program, mám pro vás tři úplně jako rozdílný tipy. Pokud jste třeba z Brna nebo okolí, pořád běží Brazil Fest, dneska je poslední den, čekají vás brazilský rytmy, tanec, koncerty a atmosféra, díky který budete mít pocit, že jste na chvíli, že jste se na chvíli ocitli v Riu, což je vždycky super. Jestli jste třeba zase v Praze poblíž a baví vás spíš záhady, můžete vyrazit na interaktivní výstavu Sherlocka Holmesa, kde se z návštěvníků na chvíli stanou detektivové a řešejí vlastní případ. Věřím, že tohle to zní taky velice zajímavě. No a pokud máte rádi moderní umění a technologie, tak doporučuji Signal Space, mají novou světelnou instalaci k digitální umění a výstavu, která ukazuje, jak může vypadat budoucnost. Tak rozhodně na to taky mrkněte, ještě jednou Signal Space. No a vlastně je to připomínka, že nemusíte vždycky čekat na velký festák nebo na nějakou velkolepou dovču. Občas stačí vyrazit na místo, kolem kterého třeba chodíte každý den. A zjistíte, že jste tam vlastně nikdy nebyli. Tak schválně, jste dneska tým Gauč a seriály, nebo ještě stihnete nějaký to nedělní dobrodružství. Dejte mi to schválně vědět, co máte vy v plánu 724634634. Dejte mi to vědět, napište mi a teď už další skvělý Bangry, Jonas Brothers to bude, nebo taky Malcolm Todd, Earrings, právě teď na Fajnu.

0: XO, byli Jonas Brothers, jejich Sucker. Posloucháte Fajn víkend, s váma pořád Kristin. No a řešili jsme, co dneska máte v plánu. Co děláte takhle při neděli? No a přišla mi anonymní zpráva. Já o víkendu odpočívám v posteli. Hele, taky možnost. Já to vlastně chápu, jo? Pokud třeba pracujete nebo děláte něco, tak prostě musíte mít nějaký ten den, kde budete odpočívat. Je to neděle, od slova nic nedělat. Taky přišla jedna zpráva. Ahoj, my jsme byli v Průhonickém zámku na procházce 2 hodiny, ale ten signál je taky zajímavý. No ale tak od toho tam je ten signál takhle špatný, abyste si užívali prostě jenom těch kras kolem sebe a nebyli na telefonu, že jo? No ale hele, pojďme dál, užívat si budeme za chvíli skvělý songy. Michael Jackson, Beat It, ten tady bude, bude tady taky Sub Focus, Elevate, všechno, všechno tady bude za malou chvíli na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Back to the hits.
3: Fine.

0: Rocks, One and Back. Nám dohrává právě teď u nás na Fajnu. 14.35 aktuální čas. No a tohleto je možná ta největší reklama na Česko, kterou jsme ani nepotřebovali. Vyšlo totiž, že Česko je momentálně nejrychleji rostoucí turistickou destinací v Evropě. Přijíždí sem čím dál víc lidí a zájem o naší zemi roste rychleji než u většiny ostatních evropských států. Já si u toho jako říkám jednu věc. My Češi máme talent myslet si, že všechno hezký až za hranicema. Šetříme na víkend v Itálii, letíme do Španělska a přitom jsou lidi z druhého konce světa úplně nadšený z Prahy, Českého Krumlova nebo třeba Adršpachu. Kolikrát ani třeba neznáme místa, kam žijou jezdí turisti z Ameriky nebo Asie, protože si říkáme, tam můžu jet kdykoliv. Možná bychom se měli vlastně občas zahrát na ty turisty i doma. Jít prostě foťák, dát si zmrzku v cizím městě a dělat, že jsme tam úplně poprvé, protože někdy nejvíc přehlížíme právě ty věci, které máme pořád před nosem. Tak na to nezapomínejme, vyražme někam po Česku. To je taková, taková připomínka i pro vás. A teď už skvělý další songy. Coldplay, A Sky Full of Stars. Právě teď u nás na Fajnu.
1: Tenhle song nepotřebuje představovat. Stačí ho pustit. Letní hymna na Fajnu.
2: Fajn.

0: Tohle byly Coldplay. A sky full of stars. Posloucháte Fajn, s váma Kristin. No a takhle, jedna influencerka zase něco provedla. Jedno kliknutí jí stálo miliony a nejlepší je, že ten plán zněl předtím jako vlastně fakt skvěle. Za chvíli vám řeknu, proč někdy nejdražší není prohrát, ale věřit, že tentokrát už to určitě vyjde. No nic, to až za malou chvíli, teď si dáme další skvělý bangry. Za malou chvíli třeba Heaven, Caitlyn, Aragon, I Run nebo taky tenhle skvělý letní hit. Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and a Beat. Skvělá energie, skvělá atmosféra už za malou chvíli tady u nás v playlistu na Fajnu. Tak si na to počkejte, na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

to byla ASD s taky jeho The Art of Letting Go. Posloucháte Fajn Víkend. No a nejdražší věta, já to mám spočítaný, historie, dost možná bude právě tohle. Jedna influencerka tak se byla jistá tak moc výhrou Argentíny ve finále mistrovství světa, že si půjčila obrovský peníze a všechno vsadila. Jenže fotbal napsal úplně jiný scénář, no a místo nového domu zůstaly dluhy. Víte, co je na tom vlastně nejvtipnější? Že ten pocit známe do jistý míry skoro všichni, jasně, většina z nás nevsadí asi úplně miliony, ale taky si někdy řekneme, jako tohle přece musí být. Že stihnete třeba vlak, i když vyrazíte na poslední chvíli, že ještě jedno video na TikToku vás nezdrží, nebo že ten balík určitě přijde dneska, no, že pak přijde realita. Takže jako takový dnešní ponaučení, ono jako sebevědomí je super, ale někdy je fakt levnější být trošku skeptik.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.

hodinka, fajn víkendu na svém startu. S váma pořád Kristýn, já vás zdravím. A jestli máte lidi ségru, možná byste ji dneska měli napsat. I když vám dětství třeba lezla na nervy, dneska je Národní den sester. A jedna studie mě docela ještě k tomu překvapila, za chvíli vám vysvětlím proč. No a mezi tím si dáme skvělý songy. Čeká nás fakt nabitej playlist. Maneskyni bude taky Tame Impala, taky třeba Calvin Harris, no ale teď už to rozjedou Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, nebo taky Eminem a Rihanna, tak si na to počkejte. A teď už Robin Schulz AM to PM na fajnu.

0: byl Eminem, taky Rihanna, její The Monster. Posloucháte Fajn, máme 15.13, no a potomhle už možná spoustu z vás pošle svojí ségře zprávu. Nebo je aspoň přestane připomínat, kdo komu ukradl mikinu. Dneska je Národní den sester a narazila jsem na studii, která říká, že právě ségry mají pozitivní vliv na psychiku. Jako když vy máte ségru, tak na vás to má prostě dobrou má dobrý vliv a prej díky nim líp zvládáme emoce, jsme empatičtější a máme lepší vztah s lidma. Takže ano, brácha, nemáš za co. A víte co, ono to vlastně dává jako smysl, když vyrůstáte s někým, kdo vás jako jeden den štve tak, že ho nechcete ani vidět a druhý den je první, komu běžíte něco říct, tak se asi fakt učíte fungovat mezi jako lidma. Jasně, ne každý má se sourozencema ideální jako vztah. Někdo je nejlepší kámoš, někdo spolu mluví jen o Vánocích, ale i ty nekonečné hádky o ovladač nebo koupelnu byly vlastně takovej malej trénink do života.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
0: Teď už Fastboy, jeho Beautiful Life právě teď na Fajnu.

0: Måneskin, jich Begin, to nám dohrálo právě teďka, posloucháte fajn. No a jedna fotka fotbalisty zase rozdělila internet. Někdo říká Princess Treatment, jiní zase jenom bare minimum. Tak kde je vlastně ta hranice? To prozkoumáme už za malý moment, za malou chvíli. Mezi tím třeba Alesso, Katy Perry, nebo taky Tame Impala, Jenny, tohle všechno za malou chvíli. Na fajnu.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Music. Fine.

0: co, Katy Perry, tohle skvělý duo a jejich When I'm Gone nám dohrálo právě teďka u nás na Fajnu. No a internet zase řeší jednu z těch věcí, u kterých má úplně každý svůj názor. Fotbalová hvězda Lamine Yamal tak vzal partnerku na nákupy, koupil jí drahý šperky, nový auto a internet se okamžitě jako rozdělil. Jedna půlka říká, tohleto to už je prostě princess treatment, pokud nevíte, co to znamená, tak to znamená prostě v překladu, že se o tu holku staráte jako o princeznu. A ta druhá jen protočí oči, napíše, když na to má, tak co? Mně ale přijde zajímavější něco jiného. Sociální sítě nám úplně rozhodili nějaký se jako měřítka. Dřív bylo romantický, když vám někdo přinesl vaše oblíbené pití, nebo si pamatoval, jakou pizzu máte rádi. Dneska otevřete Instagram a někdo dostane Mercedes. A pak se člověk teda skoro bojí pochválit partnera za to, že třeba i umyl nádobí. Tak schválně, co je podle vás opravdový princess treatment? Luxusní dárky nebo spíš maličkosti, které ukazují, že na vás někdo myslí? A neznamená to je vlastně jenom nějaký bare minimum, nějaký minimum, co by ten partner měl splňovat? Napište mi na to svůj názor 724-634-634, dejte mi vědět, jak to vidíte vy, no a my mezi tím jdeme dál. Calvin Harris, Ellie Goulding, nebo teď už Damiano David, Next Summer, právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn.

v podobě Calvina Harrise, feat Ellie Goulding, I Need Your Love. Posloucháte Fine Weekend s váma Kristin, no a řešíme Bare Minimum a Princess Treatment. Konkrétně jsme teda řešili Lamina Yamala, fotbalistu, mega slavného mladého, asi 18-letého kluka, který ale vydělává dost peněz, aby svojí přítelkyni pořídil například nejnovější auto, jo, nevím, jakoby Mercedes nebo nějaký drahý šperky. No, my jsme řešili samozřejmě, co je OK, co je Princess Treatment, co je Bare Minimum. Víme, známe. A přišla mi jedna zpráva, ahoj, raději dostávám věrnost, umyté nádobí, vysáto a občas uvařeno, než drahé dárky. A takhle to má být. My jedeme samozřejmě dál Rue Gale, Pretty on Paper, právě teď. Naše talentovaná Next Generation už za malou chvíli tady u nás v éteru, tak se na to rozhodně počkejte. A za chvíli tenhle kouzelný song tady u nás na Fajnu.

0: vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.

Kygo, taky Kaletej a taky Griffin, jejich Save My Soul, Save My Love, pardon. 15.52 aktuální čas, posloucháte Fajn, no ale my se jdem podívat na novinky v hudbě. Pojďme na to, pojďme to nezdržovat. Každý svůj biznis, každý zpět na svou trať, iba tohle, to je Sara Rikas z Million Plus. Song v mojich snoch. Musím říct, že tenhle song mě mega baví, obzvlášť ten klip k tomu, 10 z 10. Rozhodně na to mrkněte, dejte si to do playlistu a poslouchejte. Jo jo, to my můžeme. A taky tady máme další novinku. A to je Kellen. Kellen konečně vydal novou hudbu. Je to rovnou EPčko. Jmenuje se Toxic Love. A tohle je konkrétně song Superstar. Něco mi říká, že to bude mít společného s tím, že teďka bude poradcovat Superstar. Na feetu je by the way Dollar Prince. Zní to mega dobře. OK, love it. Hele, tomuhle bych dala takových hezkých 8,5 z 10 a my jdeme ještě na poslední banger. Jdeme na to. Ariana Grande nám předevčírem totiž vydala nový album. Po dlouhý době. Album se jmenuje Petal a tohle to je stejnojmenej song Petal. Já třeba nejsem zas tak velký fanoušek Ariany Grande, ale tohle musím říct, že má něco do sebe. Takových 8 z 10. Tohle to bylo všechno z tohohle týdne. Nová hudba, to je ono a my teď jdeme na naší dobrou klasiku. Bebe Rexha, taky Faithless, New Religion právě teď na Fajnu.

0: přesně v polovině našeho vysílání. Tohle je Billie Eilish a její Lunch tady na Fajnu. Ještě dvě hoďky před náma, tak si na to počkejte. Na Fajnu.
1: To nejlepší.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Dobrá hudba,
2: divný internet.
1: Jsme u obojího.
2: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
1: Fajn.
4: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu. Máme 16.01. No a hele, jeden malej kluk na sockách dneska připomněl úplně všechny naše dětský traumata. Rozhodl se utíct od zubaře a dostal se mnohem dál, než kdokoliv čekal. Za chvíli tady ty dětský traumata a strachy probereme, tak se na to připravte. Bude tady taky skvělej, fakt skvělej playlist. Kellen, Sofian Mešmeš, jejich Pistácie, bude tady Bella Kai, Dua Lipa, Thomas Robin, taky Gracie Abrams, Adela, všechno tohle v téhle hodince. Takže se na to počkejte, teď už Kaso, Ray a jejich Prada na Fajnu.

0: Sofian Mežmež a jejich Pistáci nám zpříjemnili dnešní odpoledne tady u nás na Fajnu. No a hele, pojďme se pobavit o dětském strachu, protože jestli existuje univerzální dětský strach, tak zubař je hodně vysoko na seznamu. V Číně se malý kluk rozhodl, že trhání zubu prostě absolvovat nebude. Nasadil sprint a utekl ze zubní ordinace tak rychle, že ho personál našel až na parkovišti nemocnice. Celý to video teďka docela dost baví internet, jako pobavila jsem se, nebudu lhát. Ale upřímně, kdo z nás nikdy nepřemýšlel nad tím samým? Jako děti jsme měli úplně zvláštní strachy, jo, zubař, čerti, sklep, nebo že když spolkneme pecku z melounu, vyroste nám v břiše strom. A pak dospějete a zjistíte, že největší horor už není vrtačka u zubaře, ale když vám přijde oznámení, třeba platba byla zamítnuta. No, tak mě zajímá, čeho jste jako malí jste se báli úplně nejvíc. A měli jste taky nějaký super jako řešení? 724-634-634, vaše největší dětský strachy chci právě teď. Ještě jednou na 724-634-634, ještě k tomu, jestli jste vymysleli někdy nějaký řešení, abyste se toho zbavili, nebo abyste se tomu vyhli. Pište mi to, za chvíli to probereme. Teď už další skvělý bangry.
1: Fajn Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.
0: Fajn. Olivia Rodrigo a její Drop Dead právě teďka u nás na Fajnu. Tak se to dejte s náma.

0: byli One Republic tady na Fajnu a její song Runaway. No a my tady řešíme nějaký největší dětský strachy. Někdo mi napsal, já jsem se bála čertů, když jsem byla malá. Tak takhle. Zase na druhou stranu, kdo se jich nebál, že jo? Jdeme dál, počkej, dětský strachy, já mám do dneška noční můry, že nemůžu najít auto. To nevím, jestli dětský trauma, nebo dětský nějaký strach, ale vlastně taky možnost. Tak mi přišla ještě jedna zpráva od Stelči. Já jsem se jako malá nejvíce bála bouřek a pavouků, kterých se bojím doteď. Znám i hodně lidí, kteří mají pavouky doma, což absolutně nechápu teda. To já teda taky nechápu. No, vy mi napsal ještě Radim, že se bojí, nebo že se dřív bál, že by k ním někdo přišel domů a vykradl je. To jsem měla actually docela dost podobně. Taky jsem se vždycky hrozně bála, že se k nám prostě někdo jako dostane nějak. A pak samozřejmě duchové, ale to je další věc. No nic, pojďme od tohohle co zase dál. Za chvíli tady bude třeba Bella Kai nebo taky Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Tak na všechno si počkejte a za malou chvíli to tady bude na Fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
1: Fine.

0: Belaka, její I love it. Posloucháte Fajn víkend. No a jestli mají sociální sítě nějaký talent, tak je to udělat závod úplně ze všeho. A letošní léto není výjimka. Na TikToku se zase šíří trend. Masivní trend, snad jako buldozer. Trend se jmenuje Ten Maxing. Ve zkratce, kdo bude mít co nejtmavší opálení, tak prostě vyhrává. Někteří lidi kvůli tomu schválně leží na sluníčku v době, kdy je UV záření nejsilnější, třeba na dovolených, nemyslím tím třeba Štrbské pleso, jo, ale fakt spíš jako Egypt nebo takovýhle destinace. Nebo dokonce na těch jako destinacích vynechávají opalovací krém. Dermatologové teda teďka přitom varujou, že tmavý opálení je ve skutečnosti známka poškození kůže a zvyšuje riziko jejího předčasného stárnutí a třeba i rakoviny. A mně na tom jako přijde nejzajímavější něco jiného. Jakmile se z něčeho stane trend, najednou jako by přestal fungovat zdravý rozum. Nestačí být prostě opálený, musíte být prostě nejvíc opálený. Přitom upřímně, nejistší fotky z léta stejně nejsou o tom, jestli jste o 3 odstíny tmavší, ale jestli jste si to léto fakt užili, jo? Takže se klidně opalujte, jo, je léto v pohodě, jenom ať vám po dovolení nezůstane jako nejlepší suvenýr spalený rameno a otisk plevek další měsíc, jo? To není úplně ideální. No ale teď už jdeme na další skvělý bangry. Pojďme na to.
1: Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Florida. Good feeling tady u nás na Fajnu. Doufám, že ten opravdu máte takhle při odpolední. No a my jdeme na další skvělý bangry. Alex Warren, ten nám s tím rozhodně pomůže. Ten nám tu náladu ještě zlepší. K tomu song Fever Dream. Tak si na to počkejte za malou chvíli. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: byl Thomas Robin, jeho Lucky Photograph, tady u nás na Fajnu při neděli. No a všichni víme, hele, ne všechny písničky vzniknou z lásky. Některý vzniknou z věcí, které jsme si nikdy prostě neřekli do očí. Jestli znáte třeba Girl So Confusing, song od Charlie XCX a Lord, tak možná víte, že ten song původně vznikl kvůli tomu, že mezi nimi bylo takový jako zvláštní napětí. Žádná veřejná hádka, spíš takový pocit, že si nerozumí. Nakonec ale všechno vyříkali, Lord připsala svůj vlastní pohled do remixu a z písničky o nepochopení se stal jeden z největších popových hitů a momentů posledních let. A teďka na Lollapalooze v Chicagu, to by doj není hračkářství, jo, to je jeden z nejznámějších festivalů, ale zní to tak trochu, tak jí zaspívali spolu na tom koncertě. Tentokrát jako překvapení pro fanoušky, nikdo to nečekal. A vlastně mi to připomnělo jednu věc, kolik vztahů kamarádských nebo partnerských končí jen proto, že si lidi něco domyslí místo, aby si to prostě řekli. Nebo za to prostě může gynekolog. No, možná bychom si občas sedli, měli sednout a říct nahlas, co nás štve. Vzniklo by tím rozhodně méně dramat a třeba i víc dobrých příběhů.
1: Fajn. Tvoje léto má soundtrack. Fajn.
0: Teď už Adela a její novinka Red Bottoms právě teďka tady u nás na Fajnu.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: to je Bob, taky Hayley Williams, Airplanes. To nám dohrává takhle při konci třetí hodinky Fajn víkendu s Kristin. Ještě jeden nás čeká, tak rozhodně vydržte na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
0: Fajn. Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin. Doufám, že se máte pořád skvěle. Pokud třeba ta energie trošku upadá, protože už se blížíme ke konci den, nebojte se, jsem tady já a náš skvělý playlist. Co uslyšíme v téhle hodince? Shimon Obb, bude to taky Zara Larsson, taky třeba The Weeknd, nebo Bruno Mars, Sombr, bude toho tady ještě fakt hodně, takže rozhodně vydržte a začneme hezky, pěkně Davidem Guettou a Sio, Beautiful People, právě teď na Fajnu.

to je DJ-licious, taky Milou, Forever Young. Posloucháte Fajn Víkend, s váma Kristin. Just remember, we're forever young. A my jdeme řešit jednu zásadní věc. Každej, přísám každej, máme svýho celebrity crushe. Někoho slavného, kdo jste tak trochu platonicky zamilovaný. A mě vlastně tak nějak jako zajímalo, kdo vede nejčastěji. No tak jsem se to samozřejmě našla, děkujeme za tento internet. U holek jsou mezi největšími favority Timothée Chalamet, ten je ale zadaný, má Kylie Jenner. Potom Harry Styles, ten je zase, ten už je taky vlastně zasnoubený, takže ten taky nic. Tom Holland, ten má Zendaya, takže taky nic. No a Jacob Elordi, ten má prý teďka taky slečnu a myslím, že to je taky jedna z Kardashianek. Nejsem si jistá, která z nich to je, myslím, že přemýšlím, nevím, ale je to jedna z Kardashianek. No a kluci, ti nejčastěji zase zmiňují Sydney Sweeney, no, ta byla všude nahá. Margot Robbie, ta je prostě krásná. Jenna Ortega, no ta je prostě taky krásná. A Zendaya, hele, pojďme si celkově říct, duo Tom Holland a Zendaya je prostě jedno z nejikoničtějších i kvůli teďka aktuálnímu Spider-Manovi. Takže to vlastně chápu. Kdybych to měla říct takhle já, tak třeba mně se velice líbí Kimi Antonelli, jo. To je závodník Formule 1, Ital. Tak to je můj celebrity crush a mě samozřejmě zajímá i ten váš celebrity crush. Pište 724-634-634, dejte mi to vědět, kdo se vám takhle z těch celebritek líbí, no? Může to být klidně anonymní, přísám. 724-634-634 a my jdeme dál. Teď už Shimon Up, Save My Soul na Fajnu.

0: byl Fast Boy, taky Rough, jejich Wave. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a řešili jsme úplně jednoduchou otázku, jednoduchý téma, vaši celebrity kraše. Řekla jsem vám, ať mi vy píšete, jaký jsou vaše. Takhle, asi váš celebrity kraše moc neberou, ale pojďme si přečíst to, co máme. Jako první zpráva přišla Neymar mladší, fotbalista, je bomba. Tak to asi bude bomba. Taky přišla zpráva. Ahoj Kristin, mně se líbí Harry Styles, zpěvák, skladatel a herec. Hele, víme, kdo je Harry Styles, hrajeme ho tady docela pravidelně a vlastně to chápu, jo, úplně v pohodě. Pokud byste se ještě chtěli dál podělit, tak 724-634-634, dejte to vědět. No a tady ještě někdo asi chtěl, abyste byli oblíbenci u mě. Mně se líbí Kristin Fine Radio, to je hezký. Tak jdeme dál.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fine přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne. Fine.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky.

to je The Weeknd, takového víkendu. Ideální. Save Your Tears tady u nás na Fajnu. No a tohle to je přesně ten typ zprávy, u který si říkáte, že některé reklamace možná fakt není potřeba řešit. 19-letá dívka si objednala přes Telegram falešný řidičák bez autoškoly. No, jenže jí nic nepřišlo, tak šla na policii nahlásit, že jí podvedli, že jo. No, policie se do případu samozřejmě pustila opravdu poctivě a kromě podvodníka teda začala řešit i jí samotnou za pokus opatřit si nelegální doklad. Takže po naučení dne, jo, když už chcete něco reklamovat, možná si nejdřív zkontrolujte, jestli ta objednávka nebyla od začátku tak trošku trestný čin. Hey!

0: Olivia Rodrigo. Bad Idea Ride, to nám dohrává právě teď u nás na Fajnu při víkendu, no a my se pomalu, ale jistě budeme muset spolu rozloučit. Ještě ale předtím nějaký skvělý bangry, ty tady máme připravený vždycky, tady to je jeden z nich. Není to nikdo jiný než Sombr a jeden z jeho nejnovějších songů, Home Wrecker. To si tady dáme už za malou chvíli, taky třeba tady bude ještě Bruno Mars nebo Malcolm Todd, tohle všechno za malou chvíli. Na Fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: je Sombr.
1: Jo, Homewrecker.
0: Ten nám ukončuje tady naše společný 4 hodinky tady na Fajnu. Díky moc, že jste tady se mnou dneska byli, ať už chvíli nebo celou dobu, 17.49, aktuální čas. My se samozřejmě slyšíme zase příští víkend, sobota, neděle, od 2 do 6, už klasicky, už vám neodejdu na takhle dlouhou dobu, slibuju. A teďka poslední song na rozloučenou, co si spolu dáme, Malcolm Todd, Earrings, tak si to užijte, užijte si i zbytek víkendu, mějte se krásně, zatím čau. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejnovější trendy. A momenty, který musíš vidět. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Nová hudba. Zákulisí. Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera.
5: To nejlepší z Fajnu na Soušos.

někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fajn. Fajn. Turn it up, turn it up.

ale nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awara shar!
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Rádiu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
1: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta,
0: na pláž,
1: na večer, zase trochu utrhne.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Nový tracky.

Myslel jsem si, jak tě znám, odpustil bych ti cokoliv. Celý život žiju sám, jsem zvyklý na to, že bolí. Tak se nediv, že to vidím trochu jinak, že z mých očí cítíš takovej klid. A že neřeším to, jaká jsi dřív byla. Minulý

0: už vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, já jsem Pam Rebit. Posloucháš Fajn Radio?
2: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
1: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
5: Fajn.
1: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Mini vybírání, výtvarek, fajn. It's summer.
1: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou...

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi,
5: welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fine.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Hey, let's go. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Pilíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn.
6: Fajn.
7: Are you ready?
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.

Kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn. Míň vybírání, víc Fajn. Fajn.